Môžeme to trošku aj pozmeniť, ak by ste chceli. Líže Lea, líže Samo, líže celá Európa 2. Chutí im zmrzlina. A ideme do refrénu. Líže. Líže Miša Vrábová. Chutí im zmrzlina. A je naozaj posled.

0: obed hudbu na maximum.
1: Jeden banger za druhým.
2: Počúvaš Európu 2.